Vám hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín. A teraz už Piotr Ilič Čajkovský, Talianske Capriccio, opus 45.

když otevřují za letní poušky až příliš tajemná. Je napojena na bytost posvátnou, co straší po domech

0: Linka Rádia Devín.
1: Práve dnes sa začína mesiac autorského čítania, teda najväčší stredoeurópsky literárny festival. Už tradične sa začne práve v Brne, odkiaľ sa postupne rozšíril do ďalších miest. Podrobnosti o tomto ročníku nám prezradí programový dramaturg festivalu Pavel Drábek. Želám pekný deň.
2: Dobrý deň, dobrý deň.
1: Začneme teda možno takým pohliadnutím sa za týmto podujatím. Možno o čom je, aby sme vysvetlili aj tým našim poslucháčom, ktorí napriek tomu, že počúvajú Rádio Devín, ešte možno o ňom nepočuli. Aj keď predpokladám, že takých asi veľa nebude.
2: Tak samozrejme prichádzajú i noví posluchači a noví zájemci o literaturu, takže všechny zdravím z Brna a rád bych něco řekl o měsíci autorského čtení, který vznikl v Brně v roce 2000 a od té doby, tedy už posledních více než 20 let, spolupracuje i se slovenskými kolegy, tedy s nakladatelstvím Brak. A jak už bylo řečeno, začíná v Brně, pak pokračuje v Ostravě, potom v Prešově, kde se střídal s Trenčínem, a v Bratislavě. Takže na stránkách www.autorskéčtení.cz máte možnost vidět program, jak se odehrává. Tento festival po celý červenec, tedy po celý júl, přiváží jednak 31 autorů z čestné země, a potom ještě představuje autory místní. Já se budu zaměřovat dnes na ty grónské autory, protože čestným hostem letošního ročníku měsíce autorského čtení je právě Grónsko. Na Slovensku z důvodu dotačních nebylo možné tu domácí linii realizovat a také nebylo možné realizovat ten festival v plném znění, takže je to v podvětě akce, která se koná v Bratislavě, v Košicích a v Trenčíně v určitých datech. Ta data jsou, jak jsem řekl, na stránce autorskéčtení.cz. Letošní ročník, který je 27. a čestným hostem té zahraniční linie je Grónsko, což je volba možná překvapivá a chci jenom upozornit posluchače, že ji skutečně připravujeme už několik let, zhruba 3 roky, tedy ještě před tím, než z Bílého domu se ozvaly nové hlasy, které snažili uchvátit Grónsko pro Spojené státy. My to bereme spouze jako takovou konjunkturální PR promo našeho festivalu. Takže přijede 31 grónských autorů a dnes večer se právě představí na zahájení Jesí Kléman, což je grónská básnířka, performerka a výtvarná umělkyně s dánským skladatelem a hudebníkem Sørenem Gemmerem, takže otevřou dnes v Brně, 2. v Ostravě, 3. v Prešově a 4. v Bratislavě. Takže jste srdečně zváni.
1: Čo sa týka tej dramaturgie festivalu, akým spôsobom možno pristupujete k tomu, ako vyberáte tých autorov a prípadne a akým spôsobom možno sa aj postupuje v tom čítaní?
2: Tak autory vybíráme samozřejmě tak, aby byly co možná nejrozmanitější. My vždy spolupracujeme s odborníky na danou oblast a také s místními institucemi. Naším hlavním partnerem v Grónsku bylo Kalachlit a Tuokjortut, tedy Grónská asociace spisovatelů, se kterými spolupracujeme. A také jsme se oni podíleli na výběru autorů. My jsme samozřejmě stáli o to, aby byli zastoupeni nejen, řekněme, oficiální autoři, ale také autoři z různých generací a také autoři, kteří třeba nejsou přímo rození Gróňané, ale v Grónsku strávili takové množství času, že se stali, jak my říkáme, čestnými Gróňany. Totiž ten vztah k zemi v Grónsku je nesmírně zajímavý. Grónsko ze zákona nikomu jako země nepatří. Naopak, ta země má své lidi. Takže když v Grónsku strávíte, řekněme, 20 roků života, Grónsko vás má a jste tedy svým způsobem Gróňanem. Takže my jsme při tom výběru hleděli na to nejen, kdo se narodil v Grónsku a už vůbec ne na to, jestli má grónskou inuitskou krev či nic, takový nativismus to tam nehrál roli. Naopak chceme představit pokud možno co nejrozmanitější podoby současné grónské literatury. A pokud je o čtení samotné, tak ta vstupné je volné, takže jste všichni vítáni. Ti z vás, kdo nemohou přijít osobně na setkání, tak dokonce všechna čtení streamujeme z brněnského vysílání, a to jak v živém čase, tak také na YouTube, na kanálu nakladatelství Větrné mlýny. Když zadáte měsíc autorského čtení na YouTube, tak to uvidíte záznamy všech čtení. Čtení probíhá tak, že po krátkém představení autor čte v původním jazyce, což je ve většině případů grónština, tedy kalachlisut, a v některých případech dánština, a v případě některých dvou čestných autorů je to ještě jiný. Je to jiný jazyk. Pravda také je, že někteří autory třeba čtou anglicky, protože anglicky píší a podobně. Po tomto čtení, které je překládáno na projekci za autorem do češtiny či slovenštiny, následuje diskuse s moderátorem zhruba na 20 minut a potom otevřená diskuse s obecenstvem. Takže pokud přijdete, budete moci se nejenom si jenom vyslechnout, ale být i účastní a účastnit se diskuse s autorem. A takováto setkání jsou vlastně na tomto nejcennější, že skutečně můžeme být v přítomnosti v jedné místnosti a vést hovor s člověkem, který nejen zastupuje určitou kulturu, ale hlavně mluví sám za sebe, za své chápání literatúry, sveta a vôbec kultúry, ve ktoré žije.
1: To, že podujatie má 27 rokov, svedčí o tom, že naozaj asi sa vybudovalo do podujatia, ktoré láka už samotných aj možno autorov. Ako je to s tým hľadaním tých jednotlivých tvorcov, spisovateľov? Vyhľadávate ich sami, alebo už po tých rokoch možno aj radi nejakým spôsobom sa prihlásia, že by sa zúčastnili?
2: Tak je to něco jiné, je to v domácí linii. V domácí linii to kritérium je to, že oslovujeme autory, kteří v posledním roce vydali knihu. Takže tak je to u těch autorů domácích. U těch zahraničních je to tak, že my oslovujeme autory a samozřejmě vybíráme. Není to volba jednoho člověka, ačkoliv jsem dramaturg, tak já navrhuji, probírám to, diskutujeme jednak s autory samotnými, ale také s odborníky, že ten okruh lidí, kteří se na přípravě podílí, je opravdu široký. A pak samozřejmě velkou otázkou je dostupnost. Třeba pokud vím, tak já ani v grónštině, teda ani ve slovenštině, ani v češtině prakticky nic ze současné grónské literatury nevyšlo. V češtině vyšel jeden jediný román od Niviak Corneliusen, který se jmenuje Homo sapiene, a zrovna Niviak Corneliusen nemůže tento rok přijet z časových důvodů. Takže těch kritérií pro výběr a vůbec podmínek, aby se někdo zúčastnil, je víc. A od těch, řekněme, abstraktních a estetických až po zcela pragmatické, jako jestli jsou k dispozici nebo nejsou.
1: Samozrejme, pri takomto type podujatia je dôležité aj to, aby naozaj ten záujem divákov bol. A aj keď ste teda spomenuli, že ľudia to môžu aj cez stream sledovať potom, ale zároveň dôležité je, aby sa aj zúčastnili osobne a aby nejakým spôsobom tá interakcia medzi tým autorom a divákmi prebiehala. Tak aké máte skúsenosti práve s týmto?
2: Ty zkušenosti jsou neuvěřitelně pozitivní. Když se někde začíná, pochopitelně nejprve je velký zájem, potom několikrát zájem klesne a potom začíná narůstat. Takže třeba v Brně momentálně máme na každé čtení kolem 150 až 200 lidí, kteří přijdou a skutečně chtějí být u toho, aby se setkali, protože to je jedinečné. Jistá únava online médií a přenosy a záznamy z displeje, to už nastává. A skutečně to, co je kultura, je, že nejenom autoři podniknou tu dlouhou cestu přes Atlantik do střední Evropy, aby se setkali s čtenáři, ale že i čtenáři udělají nějakou cestu, přijedou 20 kilometrů nebo i 40 kilometrů nebo i dále, aby se setkali s něčím, co nikde jinde na světě nemůžou zažít. A jenom chci podotknout k tomu letošnímu grónskému ročníku. Já jsem dostal před 3 dny e-mail od Daniela Chartiera, což je odborník z Montrealské univerzity v Kanadě, který je specialistou na inuitskou literaturu, tedy nejen grónskou literaturu, ale také kanadskou aljašskou literaturu. A říká, že v životě neviděl tak rozsáhlou a pestrou akci věnovanou grónské literatuře, jako je měsíc autorského čtení. Takže je to jedinečné a já bych chtěl velice srdečně všechny posluchače Rádia Děvín a jejich známé a vůbec všechny zvídavé lidi, aby tu cestu vážili a přišli a zažili to na vlastní kůži.
1: Hovorí dramaturg festivalu Mesiac autorského čítania Pavel Drábek. A samozrejme, milí naši poslucháči, ak máte záujem, tak celý mesiac máte tu možnosť byť súčasťou tohto festivalu. A vám, pán Drábek, ďakujem veľmi pekne za všetky informácie.
2: Ja ďakujem za pozvanie a prajem krásne leto.
1: Pekný deň.

Na úvod poludnejšieho koncertu zaznel Stravinského koncert in D. Filharmoniu orchestra dirigoval Paul Zacher, solistkou bola Anne-Sophie Mutter. Druhým huslovým koncertom bude ten od Arama Chačaturiana. Ten má časti Allegro con fermezza, Andante sostenuto a Allegro vivace. Zaznie premiérová nahrávka s kadenciou v prvej časti od Artura Havanesova. Solistom je Michael Simonian, londýnsky symfonický orchester, diriguje Christian Jervy.

pritom ponížene vašej milosti prosíme, že s láskou, ochotností ráčite nás bedlivie vyslyšeti a nám v ničem nedáte prekážeti. Nebo táto tragédie sepsaná z gruntu písma svatého jest vybraná, kterou sám Pán náš a milý spasiteľ Ježiš Kristus, všech hříšných vykupiteľ, ráčil v svatém čtení pripomínati a v podobenství nám naučení dáti o človeku znamenite bohatém a o Lazarovi, jenž byl žebrákem. O tých dvou nejednostajném živote, kterak jeden v rozkoši, druhý v psote, životy své na svete dokonali. Avšak nejednostajný konec vzali, jakž o tom dále ráčite slyšeti, budete-li však pilne poslouchati.

0: Prvý aktus. V nemž človek nejaký, bohatý náramne, hodoval na každý den veľmi skvostne. Chodíval také v kmentu, v Zlatohlavie, byl zde na sviete u veľké slávie. Však na Boha nikdy nepamatoval a nad chudými se nerád slitoval.
1: Jak som ja človek náramne šťastný, mnohým statkem a zbožím obdařený, neb mám plné všecky kouty, truhlice, komory, stodoly, sklepy, pivnice, zlatem, stříbrem, penězi i mnohými klenoty, ubilým, víny dobrými, uherskými, rejnskými i vlaskými, divne a nákladne pripravenými. Sumou, hned v ničem nemám nedostatku. Áno, v žádných mých věcech není zmatku. Manželka šlechetná, krásná a věrná, od samého pána Boha mi dána. Dítky pobožné a čeleť poddaná, hned jakoby na schvál byla vybraná. Mnoho vinic, rolí a luk v hojnosti, koní, volů, krav, ovec, vepřů dosti. Proto se musím z toho veseliti a již dnes právě sobě povoliti. Ale kde jest má nejmilejší Anna, nad všecko mé zboží vzácnější sama?
2: Proč mne, panáčku, ráčite volati? Což mi pak nyní chcete rozkázať?
1: Poď sem, ty mé přemilé potěšení. Anna, srdce mého obveselení, pomoz mi dnešní den se radovati, neb jsem umínil teprv hodovati. S radostí užívati statku svého, v němž není nedostatku ni žádného. Nebo co člověku statek prospívá, když ho podle své vůle neužívá?
2: Můj panáčku, jediný a milý, prosím, slyšte mne na maličkou chvíli. Pán Bůh nám proto ráčil zboží dáti, abychom ho uměli užívati ne k rozkošvom světa, rozpustilostem, ani k rozličným bezbožným marnostem, ale ke cti, k chvále jemu samému, také k užitku blížnímu našemu.
1: Kýž to neštěstí, paní, tak nového, ano, velmi do tebe již divného, že z nyní tak účinněna nábožná a mému rozkazu ve všem odporná.
2: Nic to jistě nového, pane, není, neb pán Bůh v člověku hned srdce změní. Statek od Boha člověku se dává ne, aby marně užíval, co zbývá, ale aby byl upřímným vladařem, podle vůle Boží věrným šafářem. Nouzí trpící mu z toho udělil a ze své věrné práce s chudým se sdělil, který k starosti nemůž pracovati a rukama živnosti dobývati.
1: Nech čertu kázání takového, nebýš nemohu poslouchati toho. By ty raději do kuchyně táhla a co jest potřebného přichystala.
2: Nemohu se tomu dost nadiviti a na to tak dostatečně mysliti. Co jest mému pánu na mysl přišlo? Srdce jeho pojednou podvrátilo, že sobě tak neústupně přece vzal, aby dnes mimo obyčej hodoval. Však prvé mnohokrát dost vesel býval, kolací a kratochvíle strojíval. Jak velmi často pankec strojil skvostný, však přitom nebýval nikdy tak zlostný. Ó, pán Bůh, rač všecko v dobré obrátiti a svou milostí nám přítomen býti. Ale půjdu, jeho rozkaz naplním a co mi rozkázal, to hned učiním.

0: Bratře Rarašku, zle se nám vedlo, že nám dnes hned nakrátce nic nesedlo. Jistě jsme celý den darmo číhali, jako vzteklí psi sem i tam běhali, abychom byli někoho podvedli, k nešlechetnostem a k hříchu navedli.
1: Nestarej se, kvasničko, bratře milý, nezdařilo-li se nám dnešní chvíli. Nemusíme pojednou hned zoufatí, ale již pilněji na to číhatí, bychom mohli někoho podskočití. Iným spôsobem k tomu přikročití, nejaké zvieřinky dnes uhonití, lidi od dobrého k zlému skloniti, zdališ toliko jeden spôsob známe, ktorým sa o to pokusiti máme. Ale jaká mi to v nos vůně přišla? Nevím, odkud tá lahodná chuť vyšla, či jí, že něco chutného pojíme, a dobrého trunku se dnes napíme. Vím člověka převelmi bohatého a na chudé lidí nelaskavého, kterýž to dnes umínil hodovací, musí nás také na kolaci zváti. Ba dopřed se sami k němu pozveme, třeba z nezvaní k němu hned půjdeme.
0: Hned stůl kvík, bracho. A než ví o tom mnoho, třeba lid tak zjevně pronášet toho. Kdyby naši tovaryši zvěděli, s námi by pík spolu hned míti chtěli. Hele, Rarašku, boháč se k nám strojí díti. Musíme jemu z cesty usmát.

druhý aktus, v němž k člověku bohatému přišel Lazar nuzný. Žáda je pro Bůh od něho almužny. Jemu hned nakrátce nic nechtěl dáti, nébrž ho kázal ven z domu vyhnati.

0: Hej, kde jste, moji služebníci věrní a mne vždycky ve všech věcech poslušní?
1: A teď jsme, pane, ráčte nám rozkázati, hotoví jsme hned všecko vykonati.
2: Pane, račte nám jedny oznámiti, cožkoliv věk od nás má či nenobíti.
0: Dnes jsem umínil právě veselbíti. S přáteli svými sobě povoliti. A protož vám teď spolu oznamuji. Ano, brž také přísně přikazuji, abyste hned podle rozkazu mého, což jest k takovým věcem potřebného, pořádně a pilně hned přichystali. A mne potom v ničem neobmeškali. Chcete-li lání a bytí ujíti. A na sebe dobrého pána míti.
1: Pane, bez meškání chceme činiti, co ste koli ráčili poručiti.
0: Parmeno, hned dojdi pro mé přáteli. Pro všecky příbuzné i pro mé bratry. Pros, ať nemeškají ke mně přijíti. Chtějí-li dnes se mnou veselý býti.
1: Hned, pane, pro všecky na pořád půjdu. A bez meškání je sebou přivedu.

0: Pane milostivý, vaše milosť, rač vzhlédnou ti na mú velikou bídnosť, ktorou už ja, nebohý, musím trpieti. V pretežké nouzi a psote bydleti, račte mi, pro pána Boha milého, z milosti dá ti penízka malého, za nejš bych sobie chleba mohl koupiti a lačný svůj žaludek nasytiti. Pán Bůh, bude vaše odplata hojná, blahoslavená trojce důstojná.
1: A kdo sem pustil tohoto žebráka, tak hanebného mrzkého člověka? Což padouch, nemohl vně nyní zůstati? Mně v domě mém při pokoji nechati? Nic já z hola o takové nestojím. Neb si jich dost daleka velmi bojím, abych se od nich také nenakazil. Tím způsobem svého se zdraví zbavil. Služebníci, a ne do odtud vyžente. Ať ke mně víc nechodí, napomeňte.
2: Táhni odsud s ničemným mrzkým knotem. Mohl sposedieť ti za některým plotem. A neb mi hned přes tento ký přeskočíš, až se několikrát po něm zatočíš.
0: Bože milostivý, nás všech otče, všech věcí v tomto světě mocný tvorče, račíš na mne milostivě patřiti, aspoň již takové psoty zbaviti, neb se trápím v pravdě těžce náramně, i soud na světě živ převelmi bolestně.
2: Nebožátko, tento člověk nuzný od mého pána žádal jest almužny, ale pán se na chudinku rozhneval, z domu nebohého vyhnáti kázal. Bylo mi ho vpravde líto samému, dívajíc se trápení tak těžkému. Musil jsem se též k němu přísně míti, když ho pán kázal z domu vypuditi. Jistě bych mu sám raději peníz dal, abych se toliko na to nedíval, která k nebožátko velmi naříkal a ku pánu Bohu žalostně volal. Ale však ho psi více litovali, neb na nohách jeho vředy lízali, nemohouce mu jiným posloužiti, chtěli vždy jeho bolesti skrotiti.

0: Pacholátko, kaž jídlo na stůl dáti. Natoč vína, kaž štědře nalévati. Kdež jsou trubači, hudci, bubeníci, půzonáři, varhaníky, muzici? Ať všickni vesele k stolu zahrají. Nechť z hůru troubí, bubnují, zpívají. Již teprv se mi líbí živubíti na tomto světě sobě povoliti. Po smrti nebude žádné radosti, než trápení a všeliké tesknosti. Kde jest Anna, má přemilá manželka, má kratochvíle a rozkoš jedinka?
1: Můj pane, co chcete rozkázati? Po vaší vůli se má všecko státi.
0: Sedni ke mně, mé milé utěšení, však bez tebe nemám obveselení. Teď spolu nyníčko jezme a píme. S přáteli milými se dnes radujme. Vypustíce se z mysli všecky starosti. Však máme všeho dobrého dosti.
2: Ó, můj mládenče přemilý jediný, prosíš tvého pána ode mne nyní, ať ráčí pro pána Boha poslati něco drobtův, kteréž budou padati ze stola jeho milosti pána tvého ku posilnění mého těla mdlého.
3: Hned, Lazare, jak se do domu navrátím, rád mile to mému pánovi oznámím. Byť mu jak školy proti mysli bylo, však vím, že pánu Bohu bude milo.
2: Pán Bůh rač tobě odplata dnes býti, že jsi hotov to pro mne učiniti.
0: Proč moji hosté tak dlouho meškají, k obědu přijíti nepospíchají?
3: Jak jste rozkázali, vše jsem vykonal, přáteli a bratry k obědu pozval. Než toto vám ještě mám oznámiti, ten chudý žebrák vás kázal prositi, abyste k posilnění těla jeho poslali drobtu v teď stola vašeho, kteréž jakž vidíte na zem padají, služebníci a psi po nich šlapají. Neb nebojíš, skoro hladem umřel, velikou mdlobou byl by hned zcepeněl.
0: Táhni k čertu, ničemný služebníče, daremný a všetečný potvorníče. Poněváš ho pak tak velmi lituješ, pročež ho pak svým statkem nedaruješ?
4: Zdažíš vám Bůh a rač vám požehnati těch darův, kteréž máte přijímati.
0: Bůh daj zdraví, milí. Páni vás vítám. Vám zdraví a všeho dobrého žádám. Račte se k mému stolu posaditi, se mnou jísti, píti, veselí býti.
4: Jakž rozkážete, tak činiti chceme. Neb takového přátelství vděční jsme.
0: Dnes nechtějte více pro mě činiti, než sedít se mnou dobrou vůli míti.
5: Třetí aktus. V němž k bohatci smrt z nenadání přijde a ze sebou ho medle odvésti chce. I o tom, jak se jí bohatec bavil tím, že jí hned na Lazara napřímil.

0: Ó, človeče ubohý, veľmi bídný. Pomni na to, že jsi se všemi lidmi z bláta stvořen nahý, k tomu smrtedlný a mně již v moc skrze hřích uvedený. Nemohl se nad žebrákem slitovati a jemu ze svého stolu drobtu vdáti? Však by tobě tím z hola nic ubylo, ale by tvého statku víc přibylo, neb by shromáždil poklad na výsosti v té přerozkošné nebeské radosti. A protož, poněváč s nemilosrdný, k chudým lidem nelítostivý, tvrdý, ajhle, musíš hned na místě umříti, konec života na tento čas vzíti.
1: Kdo jsi? Ty, potvoro, tak velmi hrozná, žádnému stvoření v světě podobná.
0: Já jsem paní smrt, konec všeho zlého, k tomu počátek mnoho dobrého. Nebo kdo zde, na světě, jest v úzkosti, trpí bídu, psotu, nouzi, těžkosti, takovému já hned konec učiním. Těžkostí a žalostí jeho zbavím, pomohouc mu do života druhého, věčného, také blahoslaveného. Já jsem smrt, za hříchy odplata hrozná, jsem silná náramně, ukrutná, mocná. Mněť jest poddáno stvoření všeliké, ptactvo, ryby, k tomu zvířata také, ano, k tomu napořád lidé všickni. Papež, císař, král, potentáti mocní, kardinálové a patriarchové, kurfirštové i arcibiskupové, arciknížata, knížata i páni, hrabata, rytíži spolu s zemany, měšťané, sedláci, kupci z kramáři. Aj, co mi se čistě daří. Najsvětější, najnepřemoženější, najjasnější, spolu najstatečnější, urození slovutní, také moudří, mocní, ukrutní, krásní, zlí neb dobří, kněží, žáci, učení neb hloupí, bohatí, chudí, pyšní, štědří, skoupí, muži, ženy, mládenci, malé děti, panny, vdovy, baby i staří kmeti, sumou, co se toliko na světě hne, jest poddáno převeliké moci mé. Přede mnou se jistě žádný neskryje, také mne z domu svého nevybije. Co jest na světě bylo mužů silných, krásných, moudrých, bohatých, také slavných? Kdybych já měla pořád jmenovati, bylo by jistě líto poslouchati. Kamž jsou se pak všichni spolu poděli? Hned jako by nebyli. Tak zmizeli.
1: Od koho jsi pak té moci dostala, abys nad vším stvořením panovala?
0: Pán Bůh pro lidské hrozné prohřešení podal jest mé moci všecko stvoření, abych vás trápila vředy, hejzami, poryskýři i rozličnými ranami, bolestmi divnými a ukrutnými, nemocmi těžkými, neslýchanými.
1: Ach, co jsou tvé řeči velmi odporné, každému člověku k slyšení hrozné. Mohla jsi k čertu s nimi tam vně zůstati a mne v této kolaci pokoj dáti. Zdališ, není chudých, nemocných dosti, kteříž tebe volají ve své žalosti? Takových můžeš radši navštíviti a jich přetěžkých bolestí zbaviti. An teď před mým domem žebráka najdeš. Pročeš radši nad ním se neslituješ, aby se více na světě netrápil, v úzkosti a v chudobě se nemučil. Platí, že on vděčnější bude toho, aby byl prost trápení tak těžkého.
0: Medle, netřeba mne tomu učiti. Vím dělá lépe než ty, co mám činiti. Když jeho hodina poslední přijde, zatoť slibuji, že také neujde.
1: Milá smrti, prosím, zanech mne nyní a neruš tohoto obveselení.
0: Já teď k tomu žebráku jedno dojdu a na tvou přímluvu hned k němu půjdu. Neb se přibližuje jeho bolesti konec, musím ho k radosti přivesti. Však když ty se toho najméně naděješ, hned mne zase v patách tupíti jdeš.
1: Jaký čert mi to strašidlo nahodil. An bych raději vidět ji hned zvoril, nevím co. Ale již toho zanechme. Na to hrozné strašidlo zapomeňme. Raději tuto jezme a hodujme. Píme čistě a spolu se radujme. O, milé víno, kdo tě bude píti? Poněvadž všichni musíme zemříti. Ale prvé, než k nám smrt zas přijde, tento koflík několikrát obejde. Hleďme se, milí bratři, posilniti, aby jsme jí dnes mohli odepříti.
2: Ach, zlatý panáčku, tak jsem se zlekla, skůro jsem oněměla i ohlechla. Všecka jsem se, co osika teď třásla, když jsem smrti mluviti poslouchala. Ach, pane, není tu žertu žádného. Neby jistě znamená něco hrozného.
3: Co ty na takové klevety dbáš? Budeš ještě dlouho živ, jak sám se hledáš. Můžeš dobře mé rady užívat jí. Bez starosti veselé hotovat jí.
4: Nech se jiní lidé chudí starají. Kteříž zholajíš, nikdéž nic nemají. Ale ty máš všeho dobrého dosti. Užívaj raději, co máš, s radostí.
1: O, co jsi, milá ženo, tak mistrná a již také bezpotřebí nábožná? Chceš-li kázati, do kostela jíti můžeš, tamkaš, jak dlouho budeš chtíti. Již by ty mne skůro více strašila, nežli smrt sama, když se mnou mluvila. Ba v pravdě, i já jsem drobet přestrašen a na mých oudech všech nemálo zemdlen. Ale musím již na procházku jíti a tam něco málo se provětřiti. Milí přátelé, račte se mnou jíti. V rozprávkách kratochvílných čas zmařiti. Aby mne ta tesknost málo zminula a velmi těžká chvíle pominula.
5: Jisté, to rádi chceme učiniti. A s vámi nyní na procházku jíti.
1: Služebníci, vrata pevně zavřete. Smrti sem do domu nepouštějte.
6: Čtvrtý aktus, v němž nebohý umřel před domem jeho. Soudc napomenut od faráře ctného, kterak by se měl k smrti připraviti a nejako nevěřící umříti. Když pak umřel, anjelé duši jeho donesli hned v lono Abrahamovo.

0: Ej milostivejší, Pane Kriste, všech zarmoucených potešení jisté, kterýž umřel pro naše prohřešení, z mrtvých vstal pro naše ospravedlnění, račíš mne hříšnému milosti v býti a trápení těžkého polehčití.
1: O Bože, co je těžko v tomto světě, tak být i v chudobě, v nouzi a v psotě, jako teď Lazar, vší pomocí zbaven, právě v sirobě ubohý postaven. Ano, radších bych sobě chtěl zvolit ti náhlou smrti z tohoto světa sítí, nežli tak nuzně a psotně živ býti, a to zavržený pes se trápití. Jak se nebožátko náramně mučí, za to mám, že již hned vypustí duši.
2: Běž hned ku panu faráži našemu a prozvelice, ať hned přijde k němu, aby mu slova Božího pověděl, kterak by se k smrti přistrojiti měl, aby chudinka tak bez potěšení neumřel a nepřišel o spasení.
1: Pane faráži, náš milý, ctihodný, prosím velice, poďte se mnou nyní tam k jednomu žebráku ubohému a ode všech lidí opuštěnému, který se hned strojí teď umírati, časnou smrtí ze světa se odebrati.
3: Dobře, synáčku, chci tak učiniti a bez meškání za tebou přijíti. Bratře v Kristu, rač tě Bůh posilniti, aby ve víře Kristově mohl umříti. Věř silně, že tě Pán Kristus vykoupil, když jes smrt těžkou na kříži podstoupil a svou svatou krev za nás všecky vylil, aby nás hříšné s Bohem Otcem smířil. Hněv Otce svého sám od nás odvrátil a nám ztracenou spravedlnost navrátil. Ač se zdá, že z milosti Boží zbaven, protože v chudobě zde byl postaven, však Pán Boh velmi se stará o tebe a chce tě mít v nebesích u sebe, nebo jak duše z tvého těla vyjde, s anjeli do radosti věčné půjde. Toliko tomu hleď věřiti silně.
0: Věřím nepochybně a neomylně.
3: Pán Bůh ráč tebe ve víře posilniti a podle víry tvé věčně spasiti.
0: Amen. Bože Otče, ráč mi to dát, abych se již k tobě mohl dnes dostat. Tobě samému svou duši poroučí. Nebýš z tohoto světa jít musím. O, Jezu Kriste, milý spasiteli, všechněch v tě věřících vykupiteli, radšiš mi všechny hříchy odpustit a rač mé dušičce milosti v býti a jít dnes v své svaté ruce přijíti, nebs mne, Pane, ráčil sám vykoupit.
3: Kriste, daj mu odpočinutí věčné, s sebou radosti nikdy nekonečné.
0: Pane Bože, radšiž i nám to dáti, abychom se k tobě mohli dostati.
3: Medle, učiňte skutek milosrdný, který vám někdy může býti prospěšný. Doneste ubohého k pochování, na krchou, k věčnému odpočinu.

Otče náš, teď neseme dušičku, kterou v tobě proučíme, nebies tebe vždy věrně milovala, pilně přikázaní tvých ostříhala.

0: Pojď sem, dušičko věrná, vyvolená, krví si na mého draze vykoupená. Přijmiš korunu království věčného, od věku všem věrným způsobeného. Slíbil jsem každého k sobě přijíti, kterýž silně ve mne bude věřiti, aby věřící se mnou přebývali, bez přestání se mnou se radovali, v radosti mé nebeské rozkožmaje, se mnou na věky věků přebývaje, kdežto nebude zármutku žádného, ale užívání všeho dobrého.
1: Ale snažne již do domu pospiežme a pánu našemu se hned ukažme, aby na nás nemohl poznať i toho, že sme požbili človeka chudého.
2: Nebo jakž by pri nás nejak to seznal, iste i nás by ze svého domu vyhnal. Tak jest veľmi zlý, skoupý a ukrutný, žádnému človeku neužitečný. Radši na marnosť bude nakládať, co by měl chudému pro Boha dáť.
1: Ale Bůh toho bez pomsty nenechá, než do istého času ho zanechá. Zďábli v pekle viečne musí bydleti, v neuhasitelném ohni hořeti.
3: Pátý aktus. V němž také umřel bohatý člověk. Když žil, sa v rozkošech byl strávil svůj věk. Souc v tanci a v krato chvíli nalezen, od smrti jest velmi silně poražen. A tak bezbožný konec života vzal. S velikým trápením život dokonal. S tělem i z duší od ďáblů pohřben, preukrutne od nich v pekle jest trápen.

0: nevím, co se mi nyní stalo. Neb se již vpravdě fresují nemálo. Tak se té příšery vždycky strachují, až se mne všickni smyslové zbavují. Ale ký čert já sobě tak počínám, aneb jakou těžkost na srdci mívám. Ký čert se tak hrubě strachují toho, co se toho strašidla bojí mnoho. Zdališ, nejsem mocný, bohatý dosti, majít zlata, stříbra, peněz v hojnosti. Nejsnás mi po lékaře hned poslati, kdyby mi se co zlého mělo státi. A protož již já to ze své mysli spustím, žádných teskností na se nedopustím. Kde jest má nejmilejší paní Anna, má rozkoš a milostnice jediná?
1: Tady jsem, panáčku, račte rozkázati. Po vaší vůli se má všecko státi.
0: Dnes jsem umínil právě veselbíti. Těch zbytečných starostí se zbaviti a protož prosím, že mnou nepohrdáš. Se mnou tančíček nebo dva vykonáš.
1: O, panáčku jediný a mne milý, ráda vám dnes všecko učiním kvůli.
0: Přátelé milí, též se mnou tancujte. Na pořád všickni se mnou radujte.
2: Tu není našeho zůstání, ale strojme se všichni k utíkání, aby nás také smrt nezastřelila, spolu s tím boháčem neporazila.
0: Nestojte, auvech na mé hoře. Zdá se mi, že jsem upadl do moře.
3: Slyšel jsi, že sobě můžeš povoliti, však nedlouho, měl jsi to v paměti míti.
0: Pošli k doktoru.

0: Spadnice.
1: Všecko ja teď dám. Milá smrti tobie. Počínaj iš tak ukrutne sobie.
2: Co se, veľmi brzo zbláznil? Bojím se, aby mě tím neošálil. Co mníš? Že já dbám na stříbro? Na zlato? Tak sobě všecko vážím jako bláto. Bych chtěla od každého zlatých vzíti, mohla jsem velmi dávno zbohatnouti. Kolik osob již na světě zemřelo. Byť se od nich jen po penízi vzalo, hádaj, jak bych již mnoho peněz měla. Z císaři bych na něj nefrejmarčila.
1: Ach, přebieda, větší již na mě psoty, kde jsou mé peníze a drahé klenoty?
2: Ho, nechtěj se více na ně ptáti, nebych nemůžeš tam s sebou pobrati. Ale jinému musíš poručiti, mladšímu hospodáři podstoupiti.
1: O, peníze! Peníze, stříbro, zlato.
2: Hej, umím-li výborně to řemeslo. U mne se nenachází jiné heslo. Tak ti já umím hned každého skrotiti, kdo chce na pořád všecky potupiti.
3: Oh, běda. Přebieda mne, žene, smutné. A již od pána svého opuštené. O můj panáčku, komu mne poroučíš? Takli mne smutnou v syrobě opustíš? Chtěla bych radši za tebe umřít, nežli bez tebe v světě živa být. Běda, co sobě již mám počít, a neb kam se mám syra obrátit, neb jsem ztratila nyní pána svého, zbavena jsem již potěšení všeho.
4: O, paní, zanech toho naříkání, tak náramne zbytečného plakání. Myslíš raději, co teď máš činiti? Nechceš-li právě o všecko přijíti? Neb hned, jakž o tom zvědí bratří jeho, co školy měl, poberou sami všeho. Však máš klíče od statku všelikého. Jdi, vybír sobě, co je z nejlepšího, aby se sama v ničem nemeškala, než co nejvíc můžeš, abys nabrala. Však já k tomu všemu tobě pomohu. Potom, bude-li se líbit ti Bohu, kdyby se za jiného muže vdala, na mne také, abys pamatovala.
3: Jistě mi hned v tom dobrou radu dáváš. Chciť se dobrým odměnit ti, to shledáš. Já teď bez meškání do sklepu půjdu a do všech truhlic hned pilně náhlédnu, abych nejlepšího vlka vybrala a tajně někde do kouta schovala, aby žádný toho nemohl najít, kdyby přátelé statek chtěli vzít. Ty zamkni dům a nepusť sem žádného.
4: Jdi přece, nepustím ani jednoho. Než já též musím sobě zaplatit zlatý řetěz a čubu z něho vzíti za svou službu ustavičnou a věrnou.

0: Hitler přišel z pekla horoucí.
1: Máš li v paměti své, o čem dnes bylo rozmlouvání naše?
2: O tomhle člověku, velmi bohatém.
1: Bez pochyby. Ale pojďme stenatem a pilně je hned všudy rozetřeme a na všechny strany teď políkneme. Neb ten bohatý člověk již se peně. Přátelům a bratřím statek zůstavil, ale nám tělo a duši poručil. Bahle, rarašku, jak tam čistě leží. Ba, přispěšme k němu s těmi řetězí.
2: Hej, kterak se máš, náš milý příteli? Od dávných časů jsme na tě číhali. Protož pojď s námi do naší lázně. Zatopíme tě hned a zmijem tě krásně, aby se mohl tím lépe vypotit. Můžeme tě na svrchnici vsadit, ale u nás kusa mejdla nemáme. Třeba síry a smůly tobě dáme. Vody se u nás také nedostává, nebo u nás žádného deště nebývá. My místo louhu smůly užíváme, sírou každého u nás obléváme. Můž se i tobě z hojnosti dostati, síry a smůly nechcem litovati. Hádaj, nejsme-li dobří lazebníci?
1: Ba hned až pfa výborní řemeslníci.
3: Ale pomoz, kvasničko, bratře milý. Však se nám dobře daří v tuto chvíli. Ba jistě jsme dnes velmi šťastně vstali a nikdy jsme se toho nenadáli. Ba však se můj sen nám opravdu zjevil a zhola v najmenším nic nepochybil.
1: Ale bratře Rarašku, co je těžké? Já jsem neřekl, aby byl tak nelehký. Však jim oba sotva můžem vládnout. Musíme ho vždy za sebou táhnout. Víš co? Zapomněli jsme kolečka vzíti. Mohli jsme ho na něm přečistě vístit.

0: Otče Abrahame, sám spravedlivý, dobrý, milosrdný a lítostivý, prosím, rač se nade mnou slitovati a Lazara toho ke mne poslati, aby namočil konec prstu svého a svlažil horkostí jazyka mého. Neb se zde mučím v tom ohni náramne. Ach, přebieda, co se trápim ukrutne.
1: Pomni, synu, že dokud zbyl na světě, užíval z dobrých věcí ve svém životě. Ale Lazar musil zlých užívat v psotě, v nouzi, v chudobě přebývat, kdež on nyní u mne jest v potěšení a ty jsi postaven ve věčném trápení. Od počátku světa tak způsobeno, aby, kterýž se radovali časně, již se trápili a mučili věčně v tom oheni, kterýž nikdá neuhasne. Červ neumře, trápení nepřestane, neb po smrti žádného času není. Také z pekla nebude vykoupení. Ale kdo jsou na světě zarmoucení, užíti mají v nebi potěšení.
0: Ale, milý oče, již prosím tebe, pošli Lazara maličko od sebe, aby do domu otce mého došel a se smutnou novinou k mým bratřím přišel oznámit jim, jak se mučím náramně v tom ohni, kterýž neuhasne věčně. Ať se již mým neštěstím všichni kají, hříchu, nepravosti se vystříhají, aby se i oni sem nedostali, ve věčných mukách se mnou nepřebývali.
1: O, však mají tam dost písem svatých, knih Mojžišových i také prorockých, mohout se dobře tomu z nich naučiti, kterak mají na světě živí býti. V pravé víře tam pokání činiti, chtějí-li věčných trápení ujíti.
0: Ne tak, Abrahame, oče náš milý, ale kdyby k ním přišel v této chvíli z mrtvých člověk, pokání by činili a vpravdě hned by sobě usmyslili přestanout ze hříchu a nepravosti, byli by již živi ve víře a svatosti.
1: Nechtějí Mojžíše poslouchat a prorockých písem následovat, také jď neuvěří, by kdo měl vstáti z mrtvých. Budou se tomu posmívat.
2: Vysoce urození páni, paní, urozené šlechetné paní, panny, urození rytíři i stateční slovutní páni, moudří, opatrní. Vašim milostem z toho děkujeme, vším dobrým se vám odsloužiti chceme. Ale vás ještě prosíme pokorně, že nás ráčíte slyšeti laskavě, jaké jednomu každému naučení dává se v podobenství toho čtení. Předně lidé bohatí v tomto světě, kteří se kochají v časném životě, mají se z toho pilně naučiti, aby s dobrým svědomím živí býti mohli a statkem od Boha půjčeným k věrné ruce načas toliko svěřeným, jako věrní vladaři šafovali, ke cti, k chvále Božího užívali, také k užitku jejich blížnych núznych, v bíde a v nedostatku postavených. Druhé, chudým se dáva potešení v ich nouzi, chudobie a zarmoucení, aby v chudobie ovšem nezoufali, než silne vieříc na tom pevne stáli, ačkoli načas dej sú zarmoucení, ako by od Boha byli zavržení. Však se proto Bôh stará o chudé lidi, a když se mu příhodné býti vidí, vytrhne je z časných bíd a žalostí a převede tam do věčné radosti.